0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jindí to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Sponu vždyš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a věší to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Rádio, konec legrace.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutný Hoře. Čau.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: Jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Tyhle, jela jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Nemůže to zhnisat.
4: Smysl. Věděl, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? No.
3: A neměl byste si tam dát tu niť?
4: Jsi nějaká chytrá holčičko.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji, každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
10: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
13: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. U Obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou beze změn schválila vláda. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Na D1 opatrně ve směru na Prahu na 195. kilometru se srazil náklaďák s osobákem, jinak byste měli projet všude bez problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci.
15: Pěkný úterní ráno vám přeje Honza,
16: Anabel
14: a Zuzka.
15: Je 19. května, máme necelý 3 minuty po 6. a mě holky zajímá, kolikže bylo za ten porod?
16: 400, ale 400 jako, že by to ve mně vzbudilo nějaký mateřský půdy se říct.
14: No, ale když budeš mít dvojčata, tak budeš mít 800 tisíc.
16: Ne, to se takhle nepočítá, to buď v klidu.
14: Počítá právě.
16: Jakože to doubluješ,
14: no.
16: Jo?
15: Počkej,
14: a
15: fakt,
14: to
15: jo?
14: Se vyplatí.
15: A když máš třeba trojčata, tak je to triple.
14: Je to možný?
15: 1,2 milionu.
14: To nevím už.
15: A pak je pěkně šup do klukánka nebo do děcáku a jedeme dál.
16: A další várka.
14: Novej biznis.
15: No tak ten biznis už nějakou dobu funguje, ne? Víme, že některé maminky to tak mají, nebudeme naznačovat.
16: No, ne? Já jsem rodila už tehda, to bylo před 17 lety, my jsme měli nějaký 2000 měsíčně a byli jsme rádi, že jsme přežili.
15: Tehdy nebyl baby box ještě.
16: No tak ona už by se tam teď nevešla, pamatuje se adresu, takže pojď.
15: Tak se vrátí domů. No tak nic. Tak přátelé, pokud si pamatujete taky adresu, hlavně do práce, tak šťastnou cestu. Posíláme Valda Gang.

0: Hořký konec na Rock Rádiu, 12, ne, 9 teprve minut po začátku vysílání, no to by zlogem šlo, ale tak jako proč ne, Placebo, The Bitter End. No a přátelé, protože jaro je v plném proudu a zahrádka vám kvete, takže už tam určitě máte postavený grill, anebo naopak tam nemáte ještě postavený grill, tak bychom vám mohli pomoct, protože pro vás jeden máme.
1: Přesně tak, rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Počkej, nech mi tu číslo.
1: SBG603-1SS.
0: To je poznávací značka.
1: Přísný policejní, jo, to je typ toho kontaktu. Každopádně je tam 7 programů, můžete si tam nastavit, respektive jsou tam automatický senzory pro měření tloušťky masa, takže si nastavíš ideální teplotu a čas grilování a můžeš jít pít pivo a všechno si ti to udělá samo. Takže to je za mě velice, jak to říct, pro každýho, i pro ty, kteří nemají talent, pro třeba pro pana Babicu, tak ten by tam udělal krásně maso.
0: Chudák. No každopádně tenhle ten grill, pokud byste ho náhodou nás nezískali, tak ho můžete nakoupit spolu s dalšíma věcma ve 123 prodejnách Planeo, anebo na webu planeo.cz, ale my vám ho dneska nabízíme zadarmo.
1: Ano, stačí, když nám napíšete na náš Messenger, ať už Instagram nebo Facebook, připište vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: A teď už jdeme zvednout další písničku Guns N' Roses, Welcome to the Jungle na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6 hodin 18 minut, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Hlavním oslavencem je Ivo, dalším oslavencem dneska 19. května je Alvin, Gerda a Celestín.
2: Alvin, to jsou nějaký ty chipmunkové, ne?
1: Mm-hmm.
2: Že jo?
1: Gerda, ta je nějaký písnice od Arakainu, ne?
2: Jo.
1: A Celestín, ten dělá ty nudle.
2: Jo, to já jsem chtěla říct, že celestínský znám jenom nudle. To je vlastně palačinka v polívce, ne?
1: No, myslím si, že něco takového to je, no. Super, tak všem Celestínům a hlavně všem Ivům přejem všechno nejlepší. Hele, dneska má 85. narozeniny moje milovaná česká herečka Iva Janžurová.
2: O, všechno tak, nejlepší, zdravíme. To mám taky moc ráda.
1: Tak, a když půjdeme na muzikanty, 72 let slaví australský bubeník Phil Root z AC/DC spojený. let by oslavil nežijící americký zpěvák Joey Ramone, frontman kapely Ramones. let by oslavil americký basák Dusty Hill ze ZZ Top. Stejných 77 by oslavil další nežijící kytarista, tentokrát britský Larry Wallace. Nejvíc se proslavil jako člen UFO nebo Motorhead. No a 81 let slaví britský skladatel a kytarista Pete Townshend spojený s kapelou The Who. Běhu se teďka nedávno rozloučili se svou kariérou, takže ten už si teďka bude svoje narozeniny užívat za svoje uspořené prostředky.
2: U grilu.
1: Ideálně elektrickýho. Na zahradě. Tak pojď.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Krásný to bylo. Posíláme gratulace. Za chvíli Eagles a Hotel California.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awarashar!
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Hotel California a Eagles na Rock Rádiu, pár vteřin po 6:30. Je úterý 19. května, pojďme si dát rychlej přehled zpráv se Zuzkovou.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
1: Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Siniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, místy i skoro jasno, přes den ale se na některých místech stále vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 28. kilometru boural náklaďák.
4: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
1: Rock Radio.
0: Máme pro vás milion důvodů, proč nás poslouchat. Nebo teda jako tady jeden, on se tak jmenuje. Song od kapely Skarp. Loňská novinka.

0: Skarp a milion důvodů na Rock Rádiu, 5 minut a pár vteřin po 6:30.
1: Jsi mi dal milion důvodů se zvednout z gauče, tyjo. Říkám, sakra, mám čas do 40. Ne, my prostě máme vstup 35.
0: No. Ano, přátelé, jak slyšíte, i v úterý jsme hodně pozitivně naladění, aby jsme vám tu energii předali, abyste se mohli v práci pobodat, jako se tady pobodáme my. Mám tady novinku pro tebe.
1: No.
0: Ty jsi milovník krásných lidí 80+. Kapela Rolling Stones vydává novou desku Foreign Tongues, vyjde 10. července. Řešili jsme tady jejich virální kampaň a podobné věci. No a teď vydali videoklip, udělali videoklip k jejich singlu In the Stars, který mimochodem zní jak takhle. Hezký, viď? Srdíčko, ne? Nic?
1: No, nevím. Jako jo, trošku nudný, ale dobrý, tak už jsou to dědové, no.
0: Tyjo, já v jejich věku.
1: Jo, tady už to trošku rozjíždějí, tak dobrý, tak to jo. Tady už to poznávám, to je dobrý. Ten začátek byl rozpačitej, ale rozjeli to, kluci, je to dobrý.
0: Ale co je na tomhletom songu nejzajímavější, není úplně tak ten samotný single, ten samozřejmě taky, ale hlavně ten videoklip, který natočili, který je díky moderním technologiím AI a deepfake a dalším digitálně udělaný, takže jsou tam muzikanti z kapely, ale jsou mladší zpátky o 50 let.
1: Já nevím, mě už to AI začíná vadit, člověk scrolluje, neví, co je pravda, neví, co je fake, prostě jako bych se vrátila o pár let zpět, asi už jsem důchodkyně.
0: Jako já si osobně myslím, že to není AI, že se jenom prostě kluci dobře vyspali a šli na masáž v obličeji a pak to natočili.
1: Tak já, když jsem teď viděla Travoltu, v USA je možné vše.
0: Vypadá mladě?
1: No asi na 25.
0: Fakt, jo.
1: Nevím, kde byl na nějaký dobrý klinice, ale vypadá fakt dobře, dědo.
0: Vrací se zpátky do pomády, říkáš?
1: No jako fakt vypadá, jako se podívej na ty nový fotky, teďka byl na červeném koberci.
0: Tak já si to do vygoogli.
1: A velký fashion on.
0: No tak přátelé, slyšeli jste to, puste si nový klip In the Stars od Rolling Stones a pak se podívejte, na že John Travolta vypadá na 16. No a za chvíli Green Day, ty naštěstí vypadají na svůj věk Boulevard of Broken Dreams.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, opět je to tvoje, Zuzko.
2: Britští novináři otestovali víc než 100 přebalovacích pultů v nákupácích, nemocnicích, supermarketech nebo třeba na policejních stanicích. A v 90% všude našli stopy koksu.
3: Takže tam lidi místo přebalování chodili šňupat a to je dobrý využití přebalováku.
2: Jako přijde mi to trošku děsivý.
1: Já jsem myslel, že šňupou ty děti, že začínají v útlým věku, to ne.
3: Jo, takhle to asi ne, to myslím, že jsi to špatně pochopil, Honzíčku.
1: A co, našli
3: ale vlastně
1: tam...
3: začínají taky, protože když ho na to položíš, no tak právě se mu to kůží vstřebá, takže máš pak rychlejší dítě. Když přebalíš někdo
2: na ADHD, všichni mají ADHD.
3: Co s tím dítětem dneska je nějaké neklidné? To dítě se zdálo poněkud neklidné.
1: A nesypou to třeba jako z výroby, víš, jako že někam se dává pudr, tak tady, že se dá.
3: Jo, že místo pudru to rovnou na koksu. Jako
1: no, no, no.
2: No nevím, chtělo by to nějak nastudovat.
3: Možná,
2: asi...
3: že díleři si pěstují budoucí závisláky, že to je marketingový tah. Prý, hele, dej si.
1: Je to teda zajímavý, že je to i na policejní stanici. Mimochodem mě teda udivilo, že na policejní stanici je přebalovací pult.
3: Na to jsi přišel teď kde, nebo to tam bylo v té zprávě?
2: No to tam bylo, no. I na policejních stanicích.
1: I na policejních stanicích, no.
2: Pulty, no,
3: tak lidi se toho evidentně nebojí.
2: Myslíte, že je mají i v parlamentu na těch záchodech?
1: Myslíte, že v parlamentu kojejí třeba?
2: To nevím, co tam dělají.
1: No, já myslím, že něco podobného jako na těch pultech. Aspoň to tak vypadá podle toho, co se tam děje. Zuzko, díky.
2: No není zač.
3: Mazecká zpráva, děkujeme.
1: Bylo to příjemný, já jsem přemýšlel, co budu dneska odpoledne dělat, asi se proběhnu po nějakých nákupáčích a oblíznu pár přebalovacích pultů.
3: Bacha na hovínka.
1: Pojďme na muziku, Bon Jovi na Rock Radio, In These Arms.

0: Mick Jagger a jeho solovka God gave me everything. Bůh mi dal všechno minutu a půl před 7 hodinou raní. Za chvíli 7 hodin, Zuzka, zprávy, hepatitida, nějaký testy a tak. Těšte se.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké úterní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavním program bude čekat ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských firem. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence. Na programu plenárního zasedání je taky konečné hlasování o nových pravidlech EU pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů Evropské unie. Informoval o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Ta by podle něj Budapešti umožnila vyřešit zbývající otázky do konce srpna, tak aby peníze mohly začít proudit na podzim. Švýcarští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: V Praze opatrně na Hornoměcholupské ulici, kde se stala vážná nehoda, bouralo se taky na Plzeňské. Potom ve Znojmě se řeší nehoda na Rooseveltově ulici, kde se srazily dva osobáky, jsou tam policisté a hasiči. A na D2 se bouralo ve směru na Brno na 28. kilometru.
1: Instagram Rockrádia, to je slušná jízda.
15: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
13: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať vaše ráno není porod, vám přeje Honza,
16: Anabel
14: a Zuzka.
0: 3 minuty po 7 v úterý 19. května. Přátelé, ano, fakt? Ježiši, kde já musím jít?
16: Dnes není středa.
0: Dnes není středa. Je úterý a právě proto rozdáváme v pořadí druhý kontaktní grill Senkor SBG 603-1SS.
16: Ano, do 8:30 se o ně můžete psát na Messenger, ať už Instagram, Facebook a zvedejte mobil po 8:30.
0: Až vám bude
16: volat. Co máte zvedat přesně. Jo, jo.
0: Žaludek.
16: Jo, to taky.
0: A teď už si dáme muziku. Tohle je Lucie a ta nejlepší, kterou znám, všichni
16: to jsem
0: víme.
16: Já.
0: No jasně.
16: Já vím, že je to Zuzka, ale říkáme, že jsem to já.
0: Jste to v obě, já kdybych vás mohl jako dát do jedné ženský dohromady, víš, jako, tak by to bylo nejlepší.
13: Rock Radio.

0: Say Just Words, říkej jenom slova od Paradise Lost na Rock Rádiu v 7 hodin 13 minut, čímž se teď při úterku budeme řídit a nějaký slova budeme říkat, třeba hepatitida.
1: Dneska je, ano, dneska je den testování, věď, jak to bylo, proti, nebo?
0: No, den testování na hepatitidu různých
1: já
0: typů.
1: Já ji nemám, bych chtěla říct.
0: Já bych chtěl říct, že ji taky nemám, že mám jatýrka ještě zdravý, takže jsem dobrý. Ale mě teda tam dneska zaujal úplně ze všeho nejvíc úplně jako jiný den, nejdůležitější den, který jsme to za dlouhou dobu měli, a to je Mezinárodní den povědomí o mentálním zdraví holičů.
1: Holičů zrovna. Hmm. No tak oni, kadeřníci, jsou takový psychoterapeuti, oni musí zároveň poslouchat ty živemci těch svých klientek, což je mnohdy určitě velmi náročný. Já mám gay kadeřníka, on už je zvyklý, takže jako my, já myslím, že tomu to až tak moc psychický problémy nespůsobuje.
0: No ale vem si, že ty tam sedíš, když budeš na terapii, tak tam sedíš u toho...
1: Hoďku zaplatíš vlastně víc, tak, než u toho kadeřníka,
0: tak,
1: pomalu.
0: Ale sedíš tam jenom hoďku a on to jako jedným uchem tam namaluje si něco. Tady sedíš 4 hodiny, dokážeš si představit, jak ten kadeřník přijde domů večer a teď se řeže, chce se zabít jako další den znova.
1: No proto
0: berou
1: takový
0: znova.
1: Prachy, jaký berou. No.
0: Já jsem tady googloval, jestli náhodou s tím někdo z rockerů nemá zkušenosti, tak našel jsem, že jeden z průkopníků rock'n'rollu, Chuck Berry, byl původním povoláním holič. A že John Bon Jovi má tohle povolání pro změnu v rodině, protože tam byl barber jeho tatínek. Ale víc jsem k tomu nenašel, takže holičství evidentně jako není tak dobrý, takže se rockeři asi zbláznili z jiných věcí než z tohohle.
1: No tak oni si ty tři chlupy tam zvládají stříhat sami, víš jak to je.
0: Myslíš ty tři chlupy, co mám já na hlavě?
1: Ty tři melíry, co oni mají na hlavě. Si zvládnou dělat, manželka jim to doma dělá.
0: No tak radši dneska oslavte ten den hepatitidy. Jdeme dál, Urge Overkill, Girl, a You'll Be a Woman Soon na Rock Rádiu. Girl.

0: Motorhead a Iron Fist na Rock Rádiu v 7 hodin a 20 minut. Dneska je úterý,
1: ale
0: překvapivě.
1: Není středa, ale zítra je středa.
0: Zítra bude středa.
1: Jupi, to znamená jediné.
0: Bude hvězdný host už v 9 u Kamila v rokovém dopolední.
1: Je to tak a zítra se k nám chystá hlavní člen
0: kapely.
1: Vypsaná.
0: Fixa.
1: Mardy.
0: Jo, řekli jsme to krásně, že
1: my už má jedno srdce, jedno tělo.
0: Tak, sladit periody ještě a budeme úplně milionový.
1: Začneš menstruovat se mnou na stejný den a bude to úplně konec.
0: Takže přátelé, pokud se zítra těšíte na Mardyho a poetiku jeho textů a jeho typický hlas a hezký vyprávění, s Kamilem si tady budou zítra v 9 bublat do ovárku.
1: No a kdo by nestíhal nebo v tu dobu snídal nebo dělal něco důležitějšího, tak nemusíte být smutný, protože všechny hvězdní hosty najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách, jako YouTube, Spotify, případně na našem webu www.rokoviradio.cz.
0: To si řekla moc hezky, dělal něco důležitějšího, to bude Kamil rád.
1: Já jsem takhle nemyslela, Ježíši Kriste, kdy mě za slovíčko soudruhu.
0: Já vím. Každopádně, aby jsme se na ten zítřejší rozhovor naladili, tak si už za chvíli tu vypsanou fixu dáme a dáme si od nich mažoretku.
1: Jupí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
11: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
12: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Lyže?
16: Happy Sport.
15: Dětské kolo?
16: Happy Sport.
15: Půjčovna?
16: Happy Sport.
15: Servis?
16: Happy Sport.
15: Bazar?
16: Happy Sport.
15: Šťastné dítě?
17: Happy Sport.
15: Happy Sport?
16: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
17: Happy Sport.
18: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Keď príbeh nekončí, já dalej hrám a Zuzka má už zprávy.
1: Kde to jsem? Jsem se tu...
0: Psychiatrické oddělení Bohnice, děkujeme.
1: No dobrý den, děkujeme, taky zase zavřete, dejte jí, zvyšte jí dávky a pojďme na ty zprávy.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Stejně jako v prvním kole si můžou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Epidemie, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si doteď podle agentury AP vyžádala přes 100 obětí. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku žebříčku Kateřinu Siniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, přes den na některých místech s přeháňkami a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 pozor, pokud pojedete ve směru na Prahu, na 27. kilometru se v levém jízdním pruhu srazily 2 osobáky. V Praze se řeší nehody na Hornoměcholupské ulici a na Plzeňské a ve Znojmě pozor na Rooseveltově.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Já jsem dnes těch zmáčknul čudlíka. Presidents of the United States of America a jejich lump. To není lump asi, viď?
1: Klump.
0: Něco podobného. No jeden klump bych tu teďka měl, máme tady novinku od kapely Evanescence. Ty připravujou svoje šestý studiový album Sanctuary, měli bychom se ho dočkat už 5. června, což jestli dobře počítáme za 3 týdny. Mm-hmm. Takže už je to na spadnutí. No a vydali nový klip ke svému aktuálnímu singlu Who Will You Follow? Koho budeš následovat? Můžeme si zase pustit ukázku? Já vám to nehraje.
1: Ti to nehraje nějak tam.
0: Už jo? Už tam vyje, teda zpívá. No.
1: Já jsem to chtěl říct.
0: Ale to jsou naprosto typický Evanescence.
1: Jo, já to nemám ráda, já se netajím tím, že nejsem faninka.
0: Tak asi budu muset nějakou Evanescence coverovat a přepsat.
1: Jo, mně to prostě přijde, když taháš kočku za vocas, já ten operní zpěv s tím rokem prostě mě to nedělá dobře, ale vím, že spousta lidí to má rádo, já otevřeně říkám, že nejsem faninka.
0: Tak to se ti určitě bude líbit, téma tohohle klipu a vlastně celý desky, který se týká lidskosti, která se v posledních letech, měsících ztratila v návalu digitálního balastu lží a nesmyslů na sociálních sítích.
1: To téma je dobrý.
0: Téma si myslím, že je hodně dobrý. Já jsem teďka třeba přišel na zajímavou věc. Ne, že bych ty hejtovací komentáře moc četl, ale občas na mě vždycky nějaký jako vyskočí, nedej bože, když scrolluju Facebookem nebo Instagramem, nebo mi to Instagram samozřejmě připomene, nebo Facebook. A zajímavý je, že často jsou tam lidi, kteří mají na profilu takový ty citáty, jdi se svým srdcem, miluji
1: hodně
0: všechny,
1: hluboký.
0: Víš, takový ty energie, sračky, big beaty, píčovin, teda to nemůžu říct vlastně, pardon.
1: Já to dělám tak, že já to do vteřiny blokuju, ten člověk se nestihne ani nadechnout, to už je zablokovaný.
0: No, jakože ten jejich profil, vždycky tam jsou taky jako motivační věci, který mluví o lásce k blížním a pak tam splivou strašně úplně nejvíc nějaký.
1: To tak bejvá, Honzíčku. Říkám blokovat.
0: Takže o tom...
1: Jak já říkám, když se ti vy kadí sousedovic pes před dům, taky si tam to hovno nerozmatláš na trávníku a neuděláš okolo něj pědestálovej chodník z kamínku, takže já ty to hovna mážem, blokujem, nazdar, čau, dovi, dopo.
0: Takže to už jsou 3-5 kila jenom v tomhletom vstupu, jestli jsem dobře počítal.
1: Jestli mi se řekla.
0: No, tady bylo 2x slovo na H, ode mě jedno slovo na P. No každopádně, ať to 4-5 kila, to už jsme na dvojce. Nicméně si teda puste nový Evanescence. Who will you follow? Tam se v tom textu dozvíte, jak to teda je s tou lidskostí. A my si jdem nafackovat. A za chvíli YouTube Upright.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už tohle nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Masters of Rock.
13: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
12: Masters of Rock.
13: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
14: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: 25.
1: Traktor a jejich novinka, týden stará 5x5, kterou si kapela spolu s klipem nadělila k 25. výročí kapely.
2: A to už brzy oslavíme na Rokinech, přátelé, už tuto sobotu v Českých Budějovicích, ale teď vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm, vrm.
1: Co ti dneska je, prosím tě?
2: Já jsem si zapomněl zjít léky.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
0: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a markrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera, do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový. Namátkou Alkehol, Arakain, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta, a mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX Show, letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Bike Festu šla hlava kolem, Jižní Morava nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice, Mikulov, za Fortelnou Babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. květencem, dorazit do Pasohlávek.
3: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Mötley Crüe a jejich domové, sladký domové, minutu a půl před 8 hodinou raní. Máme úterý, za chvíli bude 8.
1: Tak to znamená jediný, dáme si zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
6: Co to je?
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr.cz.
12: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
13: Zprávy. Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Politik dřív řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc korun pak 800. Počítá s tím chystaná novela o státní sociální podpoře, kterou bez změn schválila vláda. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Připsali si druhou výhru a učinili minulé zaváhání se Slovinskem.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska bude celý den polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno, přes den se na některých místech ale ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
15: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
13: Hromadná nehoda šesti osobáků se řeší na D11 ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Na Pražském okruhu se taky boural ve směru D1 na 61,5 km a potom se řeší vážná nehoda na D6 na příjezdu do Prahy u letiště. Na 0,5 km se srazil náklaďák a čtyři osobáky.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný úterý, plný šílenství vám přeje Honza.
1: Anabel.
13: A Zuzka.
0: 3 minuty po 8 v úterý 19. května, přátelé, budeme už za půl hodinky dělat radost zase někomu, kdo si rád takhle, když je hezký počasí, venku ugriluje třeba nějakou cuketu.
1: Ano, je to i pro lidi, kteří nemají talent na grilování, protože to má různé automatické programy, kde pouze nastavíte výšku vašeho produktu, to znamená masa nebo čehokoliv jiného, tam chcete ogrilovat, a pak už to vaří za vás.
0: Pokud chcete tenhle ten inteligentní kontaktní grill Senkor, napište si o něj do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram, připište telefonní číslo a po 9:30 mobily do ručky.
1: Ano, my vám zavoláme.
0: A vy ho dostanete a budete ho mít a budete grilovat. No nic, jdem radši na muziku. Kabáti.
1: Strašně vtipný.
0: Jo, jo. A každý by z toho tady se otevírá deko. Kabáti, Runcej smiloval manku.

0: Finský Sunrise Avenue a jejich Fairy Tale Gone Bad. Pohádka dopadla špatně v 8 hodin a 11 minut.
1: Což to, je můj, nám... to je můj život v kostce, bych chtěla říct.
0: No já jsem chtěl říct zrovna, že se nám to nemůže stát, takže tím pádem se to tady někomu děje, promiň.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat do historického okna. Dneska tady mám takovou zajímavost. Zajímalo by mě, jestli máš dobrou paměť, jestli si pamatuješ něco.
1: Já, teď jsem rybička Doris, teď to víme všichni, pokračuj.
0: Já, dobře, tak nic. No. No tak si dáme další písničku asi, nebo nevím. Ne, hele. Rok 2009, 19. května. Vyšla první epizoda seriálu Glee. Mm-hmm. Pamatuješ si Glee?
1: Já jsem byla týden po porodu, asi nepamatuju nic z té doby.
0: Ježiši. Je to rok 2009, ten seriál pak běžel ještě několik sérií. My, když jsme potom byli na konzervatoři, tak jsme ho strašně žrali. Hlavně kvůli tomu, že to byl seriál písničkovej, který bral vlastně starý hitovky i rockový a dával je do nějakých nových forem a potom to šlo i do hitparád. A byl to jeden z takových těch seriálů, který proslavoval ty původní pecky. Takže hned v té první epizodě bylo od Journey, Don't Stop Believin', mm-hmm, a samozřejmě to tu písničku katapultovalo zpátky do hitparád. Ale paradox na tom byl, že ta verze od těch účastníků toho seriálu z Journey, z Glee, ne z Journey, tak byla vejš, mm-hmm, než ten originál. To stalo se.
1: No.
0: Což je jako zajímavý. No ale jenom mě zajímalo, jestli si ten seriál pamatuješ, protože...
1: V životě jsem o něm neslyšela.
0: Já to nechápu. My jsme ho strašně žrali, všichni v našem okolí věděli písničky.
1: Zuzko, ty to znáš.
0: Sledovali jsme to a...
1: Seriál Glee.
2: Ne, vůbec netuším, o čem mluvíš.
0: Co jste v té škole dělali?
1: No, 2-9 rok, jako je to teda hodně dávno, ale říkám, no že mi to vůbec nic neříká teda. Hmm. Já si jenom pamatuju, že 19. moje dcera se narodila 12.29 květen, takže já jsem byla týden po porodu, to je vše, co si pamatuju, ano.
0: Takže ale ty jsi byla nastřižená, natržená, sešitá.
1: Přesně, já jsem doma lezla po čtyřech a byl jsem ráda, že jsem ráda, takže
0: tak
1: nevím.
0: To jsme možná mohli říct místo toho seriálu.
1: Bylo by to určitě zajímavější, Honzíko. Děkujeme za skvělou novinku nebo stařinku a teď si dáme akcept.
0: Wow.

0: Buono Apes, quietly, potichu v 8 hodin a 21 minut na Rock Rádiu. Dneska je úterý.
1: No, jsem chtěla říct, že my rozhodně nebudeme potichu, protože vás chceme zaprvé nalákat na první rockin, který bude v Českých Budějovicích už tuto sobotu 23. v pivovaru Samson, a my pro jednu partičku máme hned 10 lístků.
0: Ano, chtěli bychom vás nalákat třeba kapelama, který tam budou hrát. Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, anebo tím, kdo to bude moderovat, což bude tady paní.
1: Ano, jsem to já, ta slavná moderátorka. No nic. No takže přátelé, budeme se na vás moc těšit, jede tam s náma i rock rádiová partička, takže tam bude stánek, můžete od nás získat samolepky, koupit si nějaký merch, cokoliv. No a aby jsme to nezamluvili, tak jednomu z vás rozdáme 10 lístků a vy proto musíte udělat jedinou věc, a to vyfotit se s vaší partičkou, ze kterou vyrazíte na rockin, a poslat nám tento snímek na e-mail.
0: studio@rokovieradio.cz. Čím větší originál, čím větší ujeťárna, tím větší šance, že těch 10 lístků dostanete zrovna vy. Čas na to máte do tohohle čtvrtka 22. května do 15 hodin.
1: Ano, a v pátek vyhlásíme ty šťastlivce, nasdílme jejich fotku na sociální sítě a v sobotu se poveselíme spolu.
2: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Ale sobota je ještě daleko, tak za chvíli další slušná muzika, bude Miloš Dodo Doležal a Vítr a mrak.
1: Mám k tomu něco dodat? Já jsem už nic říkat nechtěla.
0: Koukáš na mě tak smutně, tak
1: a jsem tak to chtěl dát ještě. Já takhle teď čumím pořád, pusto.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
2: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny té nejlepší české muziky. Lístky koupíš v

0: Minutku po půl devátý na Rock Rádiu. Miloš Dodo Doležal a jeho větry a mraky teda taky. Dneska je úterý 19. května a kromě jiného se slaví Světový den Fair Play. Já jsem si ho speciálně ušetřil pro tuhle tu chvíli, protože teď budeme hlásit novinky z hokeje. Zuzka je celá načatá, vypadá.
1: Já jsem načatá dvakrát. Tak
0: dokonce? Tak si to pojďme vychutnat.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér českých hokejistů Radim Rulík. Rychlé vedení prý vůbec nečekal a byl rád, že i přesto, že si Češi zápas zkomplikovali vyloučeními a třikrát inkasovali v oslabení, mohli slavit po třetím duelu mistrovství světa cenný tříbodový zisk. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. Italové zatím nebodovali. Dnes se ve skupině B proti sobě postaví od 16:20 Itálie a Norsko, ve skupině A zabojuje Lotyšsko proti Rakousku a večer nás čekají zápasy Maďarsko, Velká Británie a Slovinsko se Slovenskem.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší velká nehoda ve směru na Pražský okruh na sjezdu exitem číslo 1. Boural se taky na D6 ve směru na Prahu u letiště. Na půltém kilometru se srazil náklaďák se 4 osobáky a na Pražském okruhu se boural ve směru k D1 na 61. a půltém kilometru.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky za Fair Play hokej a my teďka budeme pokračovat ve férovém hraní. Tohle je Wolfgang Van Halen, jeho Mammoth a song Think It Over.

0: 8 hodin 37 minut značí na Rock Rádiu jediný, že hned panu Mamutovi, Wolfgangu van Halenovi, si budem říkat, že jsem Bambule. Jak to, řekni to ty, já mě
1: a
0: to dneska
1: moje
0: nejde.
1: Moje milovaná Bambule, nám to dneska nejak chráněné dílně, zastáváme se o jména a všechno je v pořádku. Mobily do ručky, přátelé, voláme.
0: Rozdáváme grill.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
0: A v 8 hodin a 41 minut jsme zpátky, rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031SS, takový krásný číslo. A jeho novou šťastnou majitelkou se stává asi paní, ne slečna, Kateřina z Českých Budějovic. Katko, dobrý ráno přejem.
16: Dobré ráno.
17: Dobré ráno, ahoj, taky všechny zdravím.
0: Seš už paní.
17: Paní, ano.
0: Výborně.
16: Všichni jsou paní, kromě mě, Honzo. Nevíš?
0: No nevím, já jsem taky třeba paní.
16: No tak právě, říkám, že všichni kromě mě. No takže...
0: Tak Káťo, prosím tě, dobré ráno, ještě jednou gratulujeme. Grill je tvůj. Co ty máš s ním za lubem? Co bys si s ním ráda jako takhle dělala?
17: No já se těším, že tam pořádně dáme nějaký kus masa.
16: Takže na masíčko nejste vegetariáni.
17: Takže hlavně na masíčko asi.
16: Hmm. Ale máš nějakou preferenci, kůře, prase, kráva?
17: Nejradši prasátko. Teda.
16: Prasátko?
17: Takže asi nějaký kus prasátka tam.
16: Je vidět, že je to jižanka, tam ty prasata na grilu to jede.
17: No. Prasátko si tam dáme.
0: Já jsem teďka někde čet, že ale poslední hit grilů letošní sezóny světovej jsou krysy, jak přenášíte hantavirus nebo co, takže byste to tam dalo dát? Ne?
17: No, to asi ne.
0: Že ani kdyby si třeba svlíkla, udělal si z nich kožich?
17: No, asi ne. To mě nějak neláká. Teda.
16: Honza má takový zvláštní recepty, z něho si příklad. Já bych zůstala u toho prase, to je za mě úplně v pořádku. A cukr,
17: ale
16: tam
17: je pravda, že kolikrát člověk možná neví, co jí, že jo, takže...
0: No, jako ono někdy ani u toho kuřete si říkáš, kde to běhalo, jestli je to fakt kuře a proč to má psí ocásek.
16: Zrovna včera byla nějaká kauza, že ten jovinečko našel ty, jak se to jmenuje, červy v kuřecím.
0: Ježiš, fuj.
17: No, fuj. No, tak kuřecí nebudem grilovat.
0: Tak kuřecí nebude, takže prasátko a tak.
17: Takže radši prasátko.
0: Jasně. No tak a Káťo, prosím tě, my přejeme tobě i případně tvým dalším strávníkům doma dobrou chuť.
16: Ano.
17: Děkujeme moc.
16: Dobrého grilovaného vepříka přejeme.
0: Ano. A jinak se mějí krásně a zase někdy ozvy, budeme rádi.
17: Děkujeme moc za grill a zdravíme a přejeme hezký den.
16: Tobě taky hezký den. Ahoj.
0: Hezký ráno.
17: Ahoj. Hezký ráno. Čau.
0: No a přátelé, pokud jste dneska neměli štěstí, tak můžete svoje štěstí zkusit zase zítra, napsat si o další grill, a nebo se pro ní můžete stavit třeba v některý ve 123 prodejnách firmy Planeo, a nebo se podívat na web planeo.cz.
18: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teď už pojďme na muziku.
16: Tam Landa, ona.
19: Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

se matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Queens of the Stone Age, I sat by the ocean, seděl jsem u oceánu 8 minut před 9 hodinou raní na rokovém rozjezdu, no, je to za náma, znáš to? Ale to jsem přece měl říct já.
1: Jo, ale já jsem moc na tady ty pohádky nekoukala, se přiznám. Ale znám to, jakoby vím, ale ty dneska vytahuješ samý vykopávky z prehistorie, jako to si pojďme
0: říct. No tak já nemůžu za to, že už mi prostě táhne na 70, že jo. A nejsem jako ty, mladá holka, 25, ty jo.
1: No Kamčo, ty si pamatuješ tuhle pohádku? Jo. Kamča tady větrá.
0: Kamil nechce mluvit na mikrofon, dobře.
1: Kamil si s náma nepovídá. Hmm. Ale je tady, přátelé, takže už za chviličku vás čeká rokový dopoledne s Kamčou, tak si to užijte, mějte se báječně, užijte si krásný den a páček slimáčík.
0: A teď ještě škorpíci u Wind of Change na Rock Rádiu.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou to další zprávy. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavním program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou a následně i s prezidentem Petrem Pavlem. Součástí delegace budou desítky izraelských firem. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence. Na programu plenárního zasedání je taky konečné hlasování o nových pravidlech Evropské unie pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Maďarsko v pondělí zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů EU. Informoval o tom podle agentury Reuters premiér Peter Maďar a vyjádřil naději, že příští týden v Bruselu podepíše v této věci politickou dohodu. Švýcarští hokejisté porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů. V tabulce skupiny B se tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku dokonce i skoro jasno. Přes den ale se ještě na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Opatrně, pokud jedete po D1 směr Praha, u Nupak na 9,5 kilometru se srazil náklaďák s osobákem. A řeší se velká nehoda na D11 na sjezdu exitem číslo 1 směr Pražský okruh. Tam se srazilo 6 osobáků a je tam teď neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Tak, dlouho jsme spolu nemluvili, Zanko, něco zásadního ve tvém životě, budeš se vdávat, seš těhotná, nebo něco takového?
1: Ani o jednom nevím.
3: Nevíš?
1: Ne.
3: Takže ty nevíš, že jsi se vdala.
1: Nevím, že by se něco takového chystalo, myslím si, že ne.
3: A to je právě nejlepší potom, ale víš?
1: Jo, že by to bylo takový překvápko.
3: Že on se jako tváří celou dobu, jako že nic.
1: Jo.
3: A najednou přijdeš domů a všechno tam září.
1: Myslím si, že to je
3: nehrozný. Že jako víš na zemi, tak
1: to ale já na tohle to jako nečekám, jako většina sačen nebo žen úplně jako to nepotřebu.
3: Tak žádná na to nečeká a pak...
1: A pak jsem načelý, ne? Nevím, no.
3: Dobře, tak uvidíme. Co na to?
1: Ale mohli bychom tu debatu obrátit, tak co ty, budeš žádat, čekáš?
3: A to nemůžu říct právě, víš co?
1: Jo, tak je
3: to moje veřejné sdělovací prostředek, no. Tady já to řeknu.
1: No, tak vidíš, a ty se mě ptáš.
3: A všechno ale. Bude jako, a ty seš ale jako ta oběť, že jo? Jako.
1: Já jsem oběť, no, to je pravda.
3: Ty seš na druhé straně, chápeš, mě se nemůžeš ptát jako chlapa, že jo?
1: Tak v dnešní době emancipace, viď?
3: No nevím,
1: co jestli, bych chtěla já jako
3: jestli úplně chceme, aby ta emancipace dorazila
1: no,
3: i
1: to
3: do tohohle odvětví, to asi úplně ne. No, tak děkujeme a budeme se těšit na oznámení.
1: Vyřídím doma.
3: Pojďme na muziku. 4 minuty po 9. hodině s vámi Kamil a tady jsou Biffy Clyro. Lately.

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 9 hodin, 19 minut, na Rock Rádiu doznívají i Queeni a skladba Don't Stop Me Now. Dneska máme 19. května, což je černý den pro všechny fanoušky kapely Olympic, protože právě v tento den v roce 1987 zemřel Miroslav Berka. Samozřejmě klávesák Olympiku, bylo mu pouhých 42 let, zemřel. Tak dodnes se neví, jestli šlo o sebevraždu, nebo jestli mu v tom někdo pomohl. Každopádně oficiální prohlášení je, že spáchal sebevraždu. On měl po příchodu Jirky Valenty, teda dalšího klávesáka, takovou těžkou situaci v Olympiku už od roku 1986. On byl teda výborný klávesák, ale byl spíš rock'n'rollovej a ten rock'n'roll už do těch osmdesátek moc neseděl, takže v podstatě vyplňoval spíš takový plochy, sem tam nějaký solo, ale všechno bylo postavené právě na Jiřím Valentovi. No a navíc měl osobní problémy, sázel na dostizích, gambleřil a to všechno ho dohnalo do situace, kdy o sebevraždě dlouho mluvil. Dokonce, jak popisuje Petr Janda ve své knize Dávno, tak ukazoval, jak to udělá. Měl takový popruh na klávesi a ukazoval všem, jak to plánuje. Ono v podstatě se bál, že půjde do vězení, protože Olympic hrál ten týden předtím na Slovensku a on říkal, že se domů nevrátí, protože by ho zatkli a že si pro něj přijde policie, tak dokonce Petr Janda, jak znova popisuje ve své knize Dávno, mu nabízel, že může zůstat na propasti, že tam ho nenajdou. Každopádně nakonec se na pondělí měli naplánovaný dva koncerty v Lucerně, jeden odpoledne a jeden večer. No a na ten odpolední, na tu zkoušku už se nedostavil, tak to odehráli bez něj, akorát přikryli jeho aparaturu takovým černým hadrem, který se tam našel, což je docela až z toho demráz teda po zádech. No a pak se ptal, Petr Janda hledal teda u jeho přítelkyně tehdejší, jestli teda dorazil, ona říkala, že už dávno odešel, no a pak se to dozvěděli. Takže bohužel zazpomínáme na něj, my dokonce s Petrem Jandou připravujeme oslavu alba Big Beat, který vyšlo v roce 1986, tedy 40 let od vydání. Připravujeme podcast o tomhletom albu a můžete se na něj těšit v červnu. Takže si myslím, že se tam i o těchto těch věcech zmíníme. Teď pojďme na další muziku. Dáme si Ozzy Osbourna, dáme si Rasmus a budou taky Harley.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
15: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Lost, ztracená píseň Linkin Park, která vyšla v roce 2023 jako bonus k albu Meteora. Byla to zapomenutá píseň z téhle doby a myslím si, že se povedla. Úplně nechápu, proč byla odsunuta. No také Linkin Park měli v té době spoustu písní a spoustu skvělého materiálu, takže mohli hýřit, jak se říká lidově. 9 hodin a 39 minut v tuhle chvíli. No a já tady mám pro vás pozvánku na zítřejší rokový dopoledne, protože máme středu, to znamená, že dorazí hvězdný host. Bude to Mardi z Vypsaný fixy, protože ta v pátek vydává svoje nový album. My už z této desky známe dvě písně, jednu z nich znáte i z éteru Rock Rádia, Bylo to jistý. A tak si s Mardim popovídáme o nový tvorbě, o Vypsaný fixe, jak aktuálně funguje, jak se jí hraje, co všechno chystá na léto a samozřejmě probereme ten titul pardubický, protože Mardy, jak dobře víte, tak je velkým fanouškem hokeje a měl i co dočinění v rámci oslav. Takže myslím si, že i na tohle téma padne pár otázek. Každopádně určitě bude o čem mluvit, takže zítra mezi 9 a 10 hodinou laďte Rock Rádio, Mardy z Vypsaný fixy dorazí sem k nám. Pojďme si dát kysáky, dáme si Powerwolf anebo taky Kerny, to jsme my, už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merklová nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Pojďme se podívat na počasí. Dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky a denní teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
14: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
12: Rock Radio. Doprava.
13: Co se týká nehod, tak se bouralo v posledních 60 minutách hlavně v Praze, tedy když vememe ty větší města a hlavní tahy, tak se pojďme podívat na Prahu, konkrétně v ulici k Žižkovu, tam počítejte s komplikací, nehoda dvou osobních aut, tam blokuje průjezd, stejně tak jako v Malešický v Praze, tam je taky nehoda dvou osobních aut, která blokuje průjezd, tak počítejte s omezením. Jezděte opatrně a v pořádku dojte.
15: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
12: Rock Radio. Rockový dopoledne.
13: Rokový dopoledne pokračuje s Kamilem Drábem, který vás zdraví a přeju hezký úterý 19. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Tak to nebudeme zdržovat, já myslím, že jsme si toho řekli dost, pojďme si dát Bohnouty, Korpiklany a na začátek týhletý 60 minutovky tady mám pro vás Van Halen.

z marcipánu s vanilkovou příchutí, šámazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Letí to 35 let, Evenflow a Pearl Jam na Rock Rádiu rok 1991 a samozřejmě výjimečný album ten. Když jsme u toho vzpomínání, tak pojďme zazpomínat taky na 34 let starý album, který dnes slaví výročí a je to album Revenge od kapely Kiss. Výborná záležitost, kterou teď hodně poslouchám, našel jsem si k ní zase cestu po dlouhý době a užívám si to, pouštím si ji každý den. Je to deska, která byla věnována Eriku Carovi, tedy jejich bubeníkovi, který zesnul v listopadu roku 1991. Má tam ještě takovej jam na konci, takový mix z roku 1981, který nahrával. A je to deska, na který je skladba God Gave Rock and Roll to You a tam se Eric Carr ukázal naposledy jakože v klipu. On ji nenahrál, nahrál ji Eric Singer, což je mylně občas uvedeno, nebo respektive mylně se domnívají fanoušci a posluchači, že ji nahrával, nenahrával ji ve studiu, ale v klipu je. Je to poslední věc, kde se nakonec ukázal. A Paul Stanley ve své biografii se zmiňuje o tom, že se k němu nezachovali zrovna hezky na konci, když už bylo jasný, že to úplně nedopadne asi dobře. A trochu toho lituje, že vlastně ho nahradili, bych řekl, nebo on si myslí, že ho nahradili poměrně předčasně a že vlastně, když chtěl potom aspoň hrát v tom klipu, takže mu to umožnili, ale nebylo to úplně OK z jeho strany. No, každopádně knížku si klidně přečtěte a desku Revenge můžete dneska poslechnout. Já pro vás mám jinou informaci a to, že na Rock Radio Stage, který dobře znáte, je to dceřiná stanice našeho Rock Rádia, kde hrajeme převážně českou muziku a taky tam pro vás spoustu věcí máme. Tak ještě dnes rozdáváme posledních pár lístků na megakoncert Rybiček 48, který proběhne v Kutný Hoře v pátek a v sobotu už tento víkend. A vy si o ně můžete napsat, máte čas až do 17. hodiny. Pokud byste chtěli nějaké informace, zajděte si na web www.rockradiostage.cz nebo případně na Instagram a Facebook a všechno se tam dozvíte. My si dáme za chvíli Offspring, dáme si Sabaton, anebo taky Divoký obila.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basiny na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yesom!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
7: Awarashar!
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Potisk, trička, byla bel.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totál.
12: totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
16: Lyže?
17: Happy Sport.
16: Dětské kolo?
17: Happy Sport.
16: Půjčovna?
17: Happy Sport.
16: Servis?
17: Happy Sport.
16: Bazár?
17: Happy Sport.
16: Šťastné dítě?
18: Happy Sport.
16: Happy Sport?
17: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
18: Happy Sport.
19: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
20: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Point of Entry, tak se jmenuje deska, ze který jsme si právě teď od Judas Priest dali její otvírák. Rok 1981, album, který v podstatě trpí úplně stejným problémem jako třeba Fireball od Deep Purple. Vyšlo prostě po velice úspěšný a komerčně založený desce. Stejně tak jako Judas Priest, tak v roce 1980 před tímhle albem vydali British Steel. Co chcete víc k tomu? Pojďme se podívat na 23. květen do Českých Budějovic, protože tam startuje série festivalu Rockin a Rock Radio bude u toho. Můžete se těšit na téměř celý rock rádiový tým a samozřejmě na kapely, který tam zahrajou Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a vy na tenhle ten festival můžete jít s lístkami od nás. Stejně tak jako loni i letos máte možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je stejný, stačí napsat na náš e-mail studio@rokoviradio.cz a poslat nějakou originální fotku vaší partičky, se kterou trávíte rádi festivaly, se kterou rádi jezdíte na koncerty a samozřejmě čím bude kreativnější, tím lepší. Naše odborná porota to zhodnotí a potom vybere toho šťastlivce, který od nás těch 10 lupenů dostane a vyrazí do Českých Budějovic na festival Rockin. Čas máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se nezadržitelně blížíme k 11. hodině, to znamená, že bude elektrický oběd, muzika, kterou si budete vybírat. Vy do té doby vám ještě já pustím něco. Dáme si Iggyho Popa, dáme si Ghost, Alkohol nebo taky Kimbla a Jamesona, výborný dva hlasy. Toutou a Survival. No a pak v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
9: Co to je?
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
15: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
7: Hvězdného Marilyna Mansona,
6: slavné Arch Enemy,
7: In Flames,
6: Slaughter to Prevail,
7: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
13: Třikrát zelená smažák.
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
16: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
15: Zprávy.
17: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš?
18: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
17: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, aby snížili riziko šíření eboly. Nařízení se týká cestujících, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany USA. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
15: Rock Radio. Počasí.
19: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne lokálně se můžou vyskytnout přehánky a teploty mezi 15 až 19 stupni Celsia.
5: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
15: Rock Radio. Doprava.
19: Začneme v Plzni, Klatovská třída směrem z centra, počítejte s komplikací, je tam nehoda dvou osobních aut, na místě je policie, právě se to tam šetří. A v Praze si dejte pozor, v Radlický u zastávky metra Jinonice, tak tam se stala nehoda dvou osobních aut, tak též tam překáží v provozu, tak počítejte s omezením. Jezděte opatrně a šťastnou cestou.
6: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
15: Rock Radio. Elektrický oběd.
19: A je tady L.O.P. Startujeme 2 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi, váš šéfkuchař, a doplnit vaše objednávky. Pište si na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz, což je byste jako chtěli slyšet, komu poslat a tak dál, však to znáte. No a vy, co to nezdáte, tak jste se to právě teď dozvěděli. Já myslím, že úvod byl vyčerpávající, tak pojďme na pohodovku, která nás dostane do klidu, a budou to Limp Bizkit se svojí skvělou předělávkou Behind Blue Eyes.

Otvírák dnešního elektrického oběda Limp Bizkit jsou za námi a teď už pojďme na vaše přání. Tak co pak to tu máme? David píše, že by chtěl zahrát něco od Ládi Křížka. Když jsem poslouchal váš rozhovor, kdy u vás byl hostem, tak mi napadlo, jestli by nechtěl namluvit audioknihu. Moc hezky se to poslouchalo, díky. Tak Davide, my taky děkujeme, můžeme to Láďovi navrhnout, jestli by třeba nechtěl namluvit audioknihu. Já jsem tam mluvil o tom s ním, že určitě by byla dobrá nějaká biografie, ale zatím, jak říkal sám, není poptávka, tak uvidíme, třeba se někdo rozhoupe a tuhletu věc mu nabídne, ať už samostatnou knížku, anebo audioknihu. Každopádně, Láďu Křížka si dáme, já jsem vytáhl píseň z roku 1993, která je titulní a zároveň otvírá album Elixír života, který je tak trošku jakože Krejson, ale tak trošku i solovej Láďa Křížek. Tam to bylo trošku takový nejistý v té době a tak vyšlo album, který bych řekl, že zbytečně jako zapadlo, tak doufejme, že se mu třeba teď v rámci těch reedic dostane víc pozornosti. Každopádně Láďa Křížek, Krejson a Elixír života.

Tak tohle byly AC/DC Shot in the Dark, který se nám vešli do dnešního elektrického oběda. Přání od Romana na cesty. Další přání tady je, a to jsem odsunul, kam jsem to dal, ještě zase věcí tady. Tak mám tady přání od Pecana, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od YouTube pro Juryho, ať se mu zlepší nálada. Dík. Tak když máme to léto, nebo respektive se nám blíží, tak si pojďme dát Summer of Love.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robinzud, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Na Rock Rádiu nám dozněli Green Day, který si přál slyšet Honza, a další přání od Ivči, která píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Komunálu pro tu moji Leničku k dnešním narozeninám. Přeju ti všechno nejlepší a ať je pořád tak veselá jako doteď. Tak zdravíme i my z Rock Rádia a přejeme všechno nejlepší a pojďme si dát Komunál a Déšť nad scénou.

Výborný Twisted Sister na Rock Radio I Wanna Rock, rok 1984, a tuhle tu pamětní píseň už dneska, kterou asi pravděpodobně bude naživo zpívat Sebastian Bach. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, jestli to opravdu klapne. A v rámci oslav Twisted Sister vyrazí právě Sebastian Bach na turné. A tuhle tu muziku si přál slyšet Luboš. Ale ovšem, teď je tady výzva, protože si napsal Míra, který zdraví a vzpomněl si na Velkou Moravu, a to konkrétně album kapely Argema, který mělo být v roce 1988. Ono později vyšlo pod názvem Ex Argema v roce 2012. Ta cesta k němu byla taková trnitá a nakonec se to povedlo. A jestli bych prej nemohl zahrát něco z této desky a zaspomínat, tak já bych mohl jako a velice rád, protože na tomhle albu je jedna úžasná píseň, která se jmenuje Ztracená síla, a tu bychom si mohli dát a tu bychom si mohli připomenout právě teď na Rock Radio. Takže všem, co si to pamatujou, všem, co jim neuniklo album z roku 2012 od Ex Argemy, tak si pojďme dát Ztracenou sílu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
8: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.

Lenny Kravitz na Rock Rádiu a Fly Away, píseň, kterou jsme slyšeli teď, a přála si zahrát Iveta. Já tady mám další přání, a to je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Fannyho, chci ti slíbit, pro všechny, kdo poslouchá, díky. Tak Martine, zdravím tě a posílám.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné poledne přeje Kuba Bělák. V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Provoz je v místě výrazně omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes podní volna 10. etapou. Časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího přes 6 minut.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno, naopak v Čechách je zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Hlavní třída v obci Ostrov, okres Karlovy Vary, je nehoda dvou osobních aut a je tam nepodezná komunikace. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
3: A je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voraz s Danem. No a já jsem dneska málem nedorazil, protože na D11 byla havárka a stalo to tam v koloně. Já jsem dneska jel 2,5 hodiny z Hradce, takže výborná cesta. No a pro všechny, co ještě podle mě stojí v koloně, tak pustíme nějakou hudbu, třeba Faith No More, Bryan Adams, Tři sestry. No a teďka Airborne, tak jdem na to.

0: A to byly Faith No More a jejich Epic. A my se půjdeme podívat do rokového nebe, protože dneska by oslavil Dusty Hill, vousáč ze ZZ Top, basák, klávesák, zpěvák a autor, který začínal s muzikou ve druhé půlce 60. V roce 2004 vstoupil společně ze ZZ Top do rokové síně slávy. No a umřel 28. července 2021 ve svém domě v Houstonu v Texasu ve věku 72 let. Je to velká škoda. Bohužel je to tak a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Bon Joviho, Tanyu, anebo teďka půjdu Manover.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
11: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízí

0: Máme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.

should fall in battle. My brothers who fight by my side.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byly Accept a Midnight Mover z roku 1985. A já myslím, že je čas, aby jsme vás trošku vyvětrali na čerstvý vzduch a my vás pošleme na koncert Rybiček 48. Oni mají mega koncert v Kutné Hoře, a to v pátek 22. května, anebo v sobotu 23. května. No a jak se tam dostanete na ten koncert? Musíte jít na Rock Radio Stage, na Facebook nebo Instagram, tam je příspěvek o tomhle koncertu. No a vy tam napíšete, jako byste vzali a proč byste ho tam vzali. My vybereme dva a ty dva dostanou ještě lístek navíc, právě byste mohli vzít někoho sebou, abyste se tam nenudili. A můžete si ještě vybrat, jestli půjdete v pátek anebo v sobotu. Takže pojďte se podívat, ať v pátek nebo v sobotu nesedíte doma, napište se o ty lístky a my to dneska v pět končíme. No a já vám pustím další hudbu, třeba Metallica, Kansas, novou vypsanou Fixu, anebo Oasis a jejich Wonderwall.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Rock Radio. Slušnej rok z vinilů.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Záchranné složky i nadále zasahují u nehody tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na místě je 15 zraněných. Jak to tam teď vypadá a jaká jsou doporučení pro řidiče, řekne mluvčí policie Eva Kropáčová.
2: Z důvodu příjezdu velkého množství záchranářů a složek integrovaného záchranného systému je v místě omezen provoz. Z tohoto důvodu prosíme všechny řidiče, aby byli velmi trpěliví a v případě, že to je jenom trochu možné, se tomuto místu vyhnuli.
1: Policisté zjišťují příčiny této nešťastné události. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. V připomínkách uvedlo, že současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo dříve i Ministerstvo vnitra. Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci. Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Čtvrtý zápas ve skupině čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne 16:20.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě a ve Slezsku je jasno a naopak v Čechách až zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
4: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Pekarská Brně nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šíře vozovky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej poraz.
3: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockového porazu za sebou s Danem. No a já doufám, že jste dneska jeli do IKEA na oběd a dali jste si švédský masový kuličky na oslavu vítězství Čechů nad Švédskem, abyste to pořádně oslavili. No a my si pustíme co jiného, nebude to švédský, ale irský a pustíme si YouTube.

No a protože zítra už máme středu, tak nás čeká hvězdný host, a tím nebude nikdo jiný než velký pardubický Fanda, frontman pardubický kapely Vypsaný Fixy, Michal Mareda, nebo jak se mu říká Mardy. No a my ho tady máme dva dny předtím, než vyjde Vypsané Fixy nový CDO. 22. května právě vychází nový CDčko Ideál. No a my už tady z něho hrem písničku, bylo to jistý, výborná pecka, mám ji hrozně rád. Takže ráno leďte v 9, Kamila, bude tam Michala Maredu, ono vyspovídá, jak Kamila znám, tak vám řeknu, určitě ho se zeptá na nový CDčko, co chystá a podobně. No a my se pustíme zase další hudbu,

0: Ať tady mě neusnete, třeba Alice Cooper, Clash, Jiné kafe, anebo teď Iron Maiden.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
6: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
7: Ventilatory.cz.
8: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
9: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Atención, señoras y señores!
13: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
12: La Tropical!
13: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
12: Yeso!
13: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
12: Awarashar!
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazár?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
1: Happy Sport.
18: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
18: Happy Sport.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nás čeká další hrací den mistrovství v hokeji ve Švýcarsku. Dneska v 16:20 Itálie, Norsko a pak Lotyšsko, Rakousko. A večer ve 20:20 Maďarsko, Velká Británie a nebo derby Slovinsko, Slovensko. No, koho sledovat, tak na slovenské straně bratry Pospíšilovi, perfektní dvojka. Já si myslím, že Slovensko ono ještě neprohrálo, že by to Slovensko mohlo přejet. Maďarsko z Británie, myslím si, že Británie vyhraje, protože ty Maďarové nevyhráli, už ani nepamatujou. Rakušáci jsou stále neporažený, ale Lotyši jsou silní, tak uvidíme, já doufám v Rakousko. No a Itálie, Norsko, to je jasný, Norsko. No a včera nás Češi potěšili, protože porazili Švédy. No a my jsme byli rádi, že to dopadlo, protože do poslední minuty to bylo, prostě jsem čekal, že ještě dostaneme góla, ty Švédi na nás najížděli, říkám, tyjo, to snad skončí ještě 4-4, zaplať pán Bůh, že jsme to tam uhráli. No a zítra nás čeká Itálie, to bude takový pohodový zápas, myslím si, že Itálie přejedeme. No.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: A my si pustíme něco českého, Vanastovky, slečna Anna je za vodou.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohu poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
13: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
14: Hvězdného Marilyna Mansona,
13: slavné Arch Enemy,
14: In Flames,
13: Slaughter to Prevail,
14: The Rasmus.
13: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock.
14: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
17: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
0: Rock Radio.
19: In the times I've had enough, I
7: rocková muzika.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Co to je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
12: magickou rockovou operu Malý princ.
11: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
12: Ve středu 27. května od 18 hodin.
11: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
13: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz.
14: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy. Důvodem je to, že bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom, že bude po dobu přestavby mostu MHD zdarma, dnes rozhodla městská rada. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalu 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili do finále východní konference.
15: Rock Radio. Počasí.
17: Dnes bude polojasno nebo oblačno, ale večer čekáme na Moravě ve Slezsku jasno a naopak čeká až zataženo. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
18: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
17: V ulici Dvořáková v Přerově je nehoda do osobáku, je tam překážka na vozovce, čekejte, tam půjde se zvýšenou opatrností, obešlo se to tam bez ranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
19: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
15: Rock Radio. Rockovej foras.
17: A je pár minut po 14. hodině. Máme poslední hodinu rokovýho razu s Danem před sebou. No a já jsem dneska jel do práce, jdu tady v Praze kolem těch zahrádek a vidím ty číšníky, jak mají narvaný zahrádky, jak nestíhají. Já jsem měl úplně flashback, jak jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem po těch zahrádkách lítal já, zaplať pán Bůh, že už nemusím lítat někde spocenej, já jsem tady ve studiu, mám tady krásně na 20 stupňů opuštěnou klimu, takže pro všechny do gastra pustím písničku Papa Roach a jich Last Resort.

0: A to byla Patti Smith a Because the Night. No a já jsem dneska takový štědrý, já rozdávám lístky, dneska to bylo na Rybičky 48, no a teď vám rozdám na Rockin, který startuje v Českých Budějovicích, a to v sobotu, 23. května. No a bude to v pivovaru Samson, a bude se na nás těšit celý náš tým, a festiákem vás provede naše Anabel, a k tanci a poslechu zahraje Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantemrenk a Traktor. No takže neseďte doma a pojďte si trošku zatancovat a zapařit. No a jak dostanete od nás ty lístky? Vyfoťte vaší partu, nějakou crazy fotku, a pošlete nám to na e-mail. Zdůrazňuji e-mail studio@rockyradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. No a my zítra vybereme ve 3 hodiny někoho, komu dáme 10 lístků, ať můžete vzít celou partu i s rodinou, i s babičkou. No a 23. v Budějovicích se na vás budeme těšit.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
9: A tomu říkáte problém?
11: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní

0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a markrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera, do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodů, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový. Namátkou Alkehol, Arakain, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta a mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX Show, letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 150 je tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v Pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem, Jižní Morava nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice, Mikulov, za Fortelnou Babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. květencem dorazit do Pasohlávek.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byly Van Halen. A já připomínám, že rozdávám pořád lístky na Rybičky 48 na jejich megakoncert do Kutní Hory, a to na pátek 22. května, anebo na sobotu 23. května. No a jak ty lístky dostat? Pojďte na Rock Radio Stage na Facebook nebo Instagram, tam je příspěvek o téhle kapele o Rybičkách, pod něj napíšete, koho byste vzali, proč byste ho vzali a označíte ho. No a my dneska v 5 vybereme dva, který dostanou 1+1 lístek, abyste nešli sami, ať máte víkend zařízený. Takže mrkněte Rock Radio Stage, příspěvek Rybičky 48 a tam napište, koho byste vzali. No a já než se s váma rozloučím, protože nás čeká poslední 20-minutovka rokovýho orazu, tak vám pustím Kiss, POD, anebo Lucy, Tak tě mám rád. Tak se mějte hezky a čau.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
8: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
7: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
8: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari camp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
7: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
8: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Už zase nejde internet.
1: A Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Paliva v Česku opět podraží. Litr benzínu může stát až 44 korun a 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zůnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody se s tím ale nehodlá smířit a proto vzniknul program Obnova tradičních luk. Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
2: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých je to travních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoji krásu a druhovou rozmanitost.
1: Pomoci oživit tato místa může každý, a to drobnou finanční podporou na platformě Darujme.cz. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. Do oblasti Zlatá step zamíří armádním letounem nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak ještě doplní 4 z berlínské zoo. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Jako kdyby si z nás to počasí dělalo srandu. Včera to vypadalo celý den na déšť a dneska tam zase svítí sluníčko, ale i přesto pořád na jihu a na východě Čech by se nějaké ty kapky měly objevit. Hlavně v kraji Vysočina by měly večer být docela dost silné bouřky, takže se na ně můžeme připravit. Teploty momentálně venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Zítra nám to opět říká déšť. Uvidíme, jestli to bude pravda. Budeme tomu ale samozřejmě věřit. Hlavně ve středních Čechách a taky na střední Moravě. Tam si dejte pozor taky na poměrně dost silné bouřky. Jinak teploty kolem 20 stupňů zítra. A večer nám to padne asi na 8.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Doprava nám dává na fraku úplně stejně jako to počasí. Na D1 na 366. kilometru směrem na Polsko můžete očekávat zdržení až do 1 hodiny. Je to kvůli odstavenému vozidlu, který tam je, a ještě ke všemu čouhá dovozovky. Směrem na Vary na silnici 6 na 119. kilometru je taky odstavený vozidlo a tam můžete počítat s úplně s tou samou kolonou, asi tak 30 minut zdržení. Na Strakonický v Praze je nějaká překážka na vozovce, je tam porouchaný nákladák, takže si na to prosím vás dejte pozor, radši sundejte nohu z plynu. A ještě se podíváme do Pelhřimova. Tam zase v ulici Nádražní jsou v sobě dva osobáky. Díky bohu bez zranění, zatím se to ještě dá oběd, ale to už se klidně mohlo za těch pár minut změnit.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty, kamarádi, a rokový odpoledne konečně zase začíná. Máme před sebou docela dost našlapaný program, jako vždycky, akorát zase dneska jenom se mnou s Petrem, protože Kuba, ten si prostě odjel k moříčku, no, ale přejeme mu, ať si to tam pořádně užije, a jestli nás právě teďka poslouchá, tak ať jde okamžitě skočit do moře, zatímco my tady budeme pořád čekat na ten déšť, který jak se zdá, tak furt se mu nějak nechce přicházet. Co ale přicházet rozhodně bude, tak i další roková muzika, kamarádi. Čekají nás Arakain, taky Slash, anebo Evanescence, Going Under. Takže tady ten začátek užijte a já si na vás zatím připravovat všechny ty informace, co na vás dneska vysypu.
0: Rock Radio.

Green Day a jejich Peacemaker právě teďka dojeli na Rock Rádiu. Máme tady 15 hodin 18 minut k tomu, no a fanoušci rokovýho odpoledne, což já si teda jako, ne že bych si nějak věřil, ale tak to jste přeci samozřejmě všichni, ne? Tak přeci víte, že vždycky tady ten čas vyhlašuju, co dneska budeme rozdávat za lístky. Mám tady pro vás dva lístky na mega koncert Rybiček 48. Asi si vzpomínáte, že asi dva týdny zpátky jsme už rozdávali na pátek 22.5., ale oni to mají hezky dvoudenní, takže dneska rozdáváme na sobotu 23.5., kde budou s nima ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, Byt číslo 4 a tak dále, takže to byste si rozhodně neměli nechat ujít. Hele, otevřete Facebook, tam si najdete stránky Rock Rádia a tam mi napište do těch zpráv, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já si tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. Ještě si tady chvilinku pokecáme v éteru, takže mi tam samozřejmě nezapomeňte ještě napsat vaše telefonní číslo, ať vám můžu zavolat. No a budete mít dva lístky v kapse. Docela si myslím, že dobrý, nemusíte odpovídat na žádný otázky ani se přihlašovat do žádný soutěže. Prostě stačí akorát napsat a mít trošku toho štěstí, abych vás vybral. Takže rozhodně pište, já vám zatím, aby se vám to psalo celý líp, tak pustím další muziku. UDG, Five Finger Death Punch.

0: anebo Ozzy a jeho Perry Mason. No tak jestli při tady těch písničkách napíšete, tak už nevím.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
8: Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj. Jinak jsem...

0: he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: UDG a jejich Kurtizána právě teďka dojíždí na Rock Rádiu 15 hodin 36 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si konečně říct něco o tom včerejším hokeji, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: Tak sakra, co to bylo včera? Co to bylo, ty bylo? 13 minut, 3-0 pro Česko. To byly takový jatka včera. Doufám, že jste se všichni koukali, protože tohle to byl asi jeden z nejúžasnějších zápasů, jaký jsem kdy viděl. Teda to, co tam dělali ty rozhodčí, to je hodně napováženou. Jo? O tom si ještě někdy samozřejmě pokecáme, ale hele, dali jsme je. Česko včera porazilo Švédsko 4-3 a byl to tak nádherný hokej, že to už jsem dlouho nic takového neviděl. Samozřejmě budeme doufat, že zítra to klukům bude úplně stejně, protože nás čeká Itálie zítra. Tu jsme samozřejmě historicky několikrát porazili, takže jsme tam opět favoriti, ale tak víte co, se Slovenskem jsme taky byli favoriti. Na druhou stranu proti Švédům jsme favoriti nebyli a jak to dopadlo. Budeme klukům držet strašný palce zítra, ať si udržej tady to nadšení, co předvedli včera. Já doufám, že to tak bude a těším se na zítřejší zápas Česko-Itálie od 16:20.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale rovnou podíváme na další muziku na Rock Rádiu. Čekají nás Motorband, taky Disturbed, anebo AC/DC, tak si je pojďte užít.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
17: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: Věčnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
9: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rocková muzika v dabu i FM nebo na radia.cz.
10: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají největšími znečišťovateli ovzduší v Česku. Podle měření vědců z ČVUT a z Akademie věd jsou hlavním problémem nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic. A to jak u naftových, tak benzinových aut. Nicméně i přesto se situace podle nich v poslední době zlepšuje. Protidrogový koordinátor Pavel Bém na konci června skončí ve funkci. Od července ho nahradí dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Navíc kabinet chce obě tyto agendy spojit a přejít mají i všichni pracovníci. Nový Jičín zve všechny sportovní nadšence na tradiční jarní cyklojízdu. Ta se uskuteční už tento pátek. Nepůjde jen o výjížďku na kole. Jak bude akce probíhat, popíše mluvčí města Marie Machková.
12: Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pumptracku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Drzávky. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách, inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovodní program.
11: Tam bude třeba dětský koutek, malování na obličej a hudební doprovod. Na světový hokejový šampionát zatím sázkové kanceláře přijali sázky za více než 711 milionů korun. A zatím jsou to spíše bookmakeri, komu se daří. Sázející totiž překvapila prohra Česka se Slovinskem a pak i následná výhra Čechů nad Švédy. Největším favoritem na vítězství zůstává Kanada. Český nároďák je 6. nejpravděpodobnější kandidát. Tolik zprávy, hezký den.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Venku je dneska momentálně oblačno až polojasno, ale s přibývajícími hodinami se nám to bude i postupně zatahovat. Momentálně můžeme očekávat přehánky hlavně na východě Čech a hlavně na jihu, ale také s přibývajícími hodinami, jak už jsem říkal, nám budou ty přehánky přerůstat hlavně na západ, takže pozor na to. Teploty momentálně kolem 20 stupňů a večer nám padnou asi na 7. Zítra bude opět polojasno až zataženo po celé České republice a na přehánky si dejte pozor, hlavně v kraji Vysočina a také na Moravě, tam se můžou objevit i bouřky, jinak teploty zítra kolem 20 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Dejte si pozor v ulici Kbelská v Praze, jsou tam v sobě dva osobáky a může se tam zdržet až 20 minut. Na D55 se na 30. kilometru směrem na Hulín je prosím vás nějaký kýbl v jízdním pruhu. Dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V Rochově Týnci v ulici Smetanova už byly konečně odstraněny všechny ty nehody, které tam byly. Byly tam v sobě dva osobáky, takže už to můžete normálně v pohodě projet a nemusíte se tomu vyhýbat. A na D3 na 118. kilometru směrem na Mezno je nějaký porouchaný vozidlo, vyčuje do silnice a můžete tam počítat se zdržením.
6: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
14: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje hezky do svojí druhý hodinky. Dneska jenom se mnou s Petrem, Kuba tady dneska není, ale to neznamená, že bychom nerozdávali nějaký lístky. Zase tady pro vás dva mám připravený, tentokrát na mega koncert Rybiček 48 v Kutné Hoře. Už jsme jednu rozdávali na pátek 22., ale teďka tady mám lístky na sobotu 23. Hele, bude tam s těma ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, byt číslo 4. Prostě neměli byste si to nechat ujít, takže jestli o tady ty dva lístky máte zájem, stačí otevřít Facebook a na stránky Rock Rádia mi do zpráv napsat, proč bych tady ty lístky měl dát vám. Já tak za 40 minut vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane. No a to je všechno. Lístky budou vaše, takže honem pište, ať o ně nepřijdete. Já vám zatím pustím nějakou další muziku. Čeká vás Aleš Brichta, Beast in Black, anebo teďka hezky v klídečku No Doubt.

0: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Tak jo, Motorhead a tady ta jejich neskutečná peska Overkill právě teďka dojela na Rock Rádiu 16 hodin 21 minut k tomu, 22 už teda. No a kamarádi, hele, putovní festiáky Rock In už zase jedou dál. Budeme odstartovávat už tady tu sobotu 23.5. v Českých Budějovicích, takže všichni byste se měli dostavit do pivovaru Samson, kde tam bude celý náš tým a zase odstartujeme tady ty festiáky. Budou tam kapely jako Alkehol, Horký žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. No tak tu si myslím, že je docela dost slušný nástřel, takže se doufám, že se na těch festiácích uvidíme a hlavně mám ještě něco pro vás, jo. Jestli máte nějakou fotku svojí party, anebo jestli klidně uděláte takovou fotku svojí party a pošlete nám to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin, no tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rock in Český Budějovice. To si myslím, že je docela jako dost dobrý. Takže máte na to čas ještě 2 dny do 3 a potom v pátek ráno v rokovém rozjezdu se vyhlásí, kdo tady těch 10 lístků vyhraje. Takže se o to rozhodně nenechte přijít. A já zatím pustím další muziku. Vláďa Šafránek, 30 Seconds to Mars anebo Offspring už za chvilku na Rock Rádiu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Lyže?
8: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
6: Půjčovna?
8: Happy Sport.
6: Servis?
8: Happy Sport.
6: Bazár?
8: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
6: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock.
11: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Vláďa Šafránek a Olga Lounová nám právě dospívali jejich pesku Vím, že ty víš. To z roku 2011, máme tady 16 hodin 35 minut a já už vím, kdo ode mě dneska dostane dva lístky na megakoncert Rybiček 48. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po krátký pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Je tady totiž se mnou výherce dvou lístků na rybičky, je tady se mnou Štěpán. Nazdar, Štěpáne.
2: Ahoj, Petře.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi napsal zprávu, který jsem absolutně nemohl odolat. Ty totiž ty lístky máš pro takovou velice speciální dámu ve tvém životě a je to tvoje 7letá dcera, je to tak?
2: No, je to tak.
1: Ty brďo, hele, jako ty jsi mi totiž napsal do zprávy, že za tebou neustále chodí, že nutně potřebuje na koncert Rybiček 48. Prosím tě, ty ji vychováváš už takhle od malého věku, jo?
2: Je to přesně tak, od malého věku, rokovou holku.
1: To je výborný, hele, a už jsi jí to říkal, že teda půjdete na koncert.
2: No právě to slyší od tebe, tak doufám, že to pochopila.
1: Hele, a jak se jmenuje, prosím tě, dcera?
2: Vilma se jmenuje.
1: Tak Vilmičko, prosím tě, jdeš na Rybičky 48, doufám, že máš velkou radost.
2: Tady nemůže mluvit.
1: Nemůže mluvit, no výborně. Hele Štěpáne, já doufám, že si ten koncert pořádně užijete. Když tak nám pošli fotku, jak jste si to užili a díky moc, že jsi se ozval.
2: No. Díky moc.
1: Tak
2: ještě
1: jo.
2: Určitě.
1: Měj se hezky, Štěpáne. Ahoj, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Dneska teda rozhodně skončil lístky v těch správných rukou. Doufám, že si to Vilma s svým tátou pořádně užije ten koncert. Každopádně ničeho se nebojte vy, kterým to dneska nevyšlo, protože tady ty lístky rozdáváme až do konce týdne. Takže zkuste, když tak své štěstí, klidně zase zítra. Já vám zatím pustím další muziku. Čeká vás Divoký Bill, Darkness, anebo Queenie a jejich Radio Gaga, který už se rozjíždí právě teď.

deska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není v

0: nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: Vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Správa železnic instaluje utratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místech, kde se v minulosti opakovaně staly tragické události, třeba v pražské Stromovce. Správa železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy. Přihlášku na střední si ve druhém kole přijímaček podalo zatím kolem 1340 uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní organizace Cermat. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 41. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Panely jsou na takzvaných karpotech, tedy na konstrukci parkoviště, které ho zastřešuje. Kolik jich tu je, ví ředitel zoo Roman Horský.
16: Když to přirovnáme, ten výkon těch 800 kWh, tak je napočítáno, že by to mělo zásobovat asi 70 rodinných domů. Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
15: Já doplním, že tahle karpotová elektrárna je druhá největší v České republice a vůbec největší na Moravě. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
14: Rock Radio, počasí.
1: Momentálně polojasno až oblačno ve středních Čechách a taky na západě, dejte si ale pozor na východě České republiky a na jihu na ojedinělé přehánky. Ty se během večerních hodin přesunou také na západ, jinak momentálně máme venku kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 7, zítra nás ale bude čekat zase polojasno po celé České republice a přehánky, jak by jsme hlavně na jihu Čech, na východě a taky ve střední Moravě. Tam se můžou objevit dokonce i bouřky, jinak teploty kolem 20 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
17: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
14: Rock Radio. Dobrava.
1: Dejte si bacha v ulici Dykova v Praze. Jsou tam v sobě dva osobáky, díky bohu tam nikomu nic nestalo, ale může se tam docela rychle stát kolona. V Havířově si dejte bacha v ulici Manésova, tam je zase v sobě osobák cyklistou a je to bohužel se zraněním a pohybují se tam hodně lidi na vozovce. Na D1 na 10. kilometru směrem na Polsko jsou v sobě dvě auta. Tam dokonce i vyčehou do silnice, takže tam počítejte s nějakým mírným zdržením. No a v ulici Vladislavova v Praze si dejte pozor na srážku motorky s osobákem. Tam díky bohu není zatím žádná kolona, ale to se za těch pár minut už klidně mohlo změnit.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Rokový odpoledne pokračuje do své třetí hodinky a máme tady 17 hodin a 2 minuty k tomu. Dneska je rokový odpoledne jenom se mnou s Petrem. Kuba nám odjel k moři, ale nebojte se, on ve čtvrtek nebo v pátek bude zase zpátky. Už jsme dneska rozdali lístky, tak jsme si povídali o nějakých věcech, co pro vás jako Rock Radio připravujeme, ale tady v té hodince bychom si mohli taky něco říct o tom, co se bude dít na Rock Radio tady právě zítra. A to si ale budete muset ještě chvilinku počkat. Prozatím vám pustím Foo Fighters, taky Plexis a jejich báry, anebo teďka už se rozjíždějí Soilwork a Stahlfagel. Pojďme na to.

0: Red Hot Chili Peppers a Danny California právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 17 hodin a 19 minut k tomu. No já vám samozřejmě musím oznámit, co se bude dít tady na Rock Rádiu zítra. 9 hodin totiž bude další hvězdný host Kamila Drába. A vy už samozřejmě víte, že to se tady děje každou středu od 9, že jo, ale zítra dorazí někdo, který je tady, který je skoro takový pečený vařený u nás na Rock Rádiu. Dorazí Mardy z Vypsaný fixy. Toho tady z Rock Rádia moc dobře znáte, takže si rozhodně rozhovor s ním nenechte ujít. Mimochodem, věděli jste o Mardym, že nejenom to, že jakože je frontman Vypsaný fixy, ale že takovýhle pankáč ještě dělá projekty pro děti Kašpárek v rohlíku. To je třeba taková věc, kterou já jsem o něm až tolika moc nevěděl, takže vidíte, že i pankáč dovede dělat prostě takovýhle nářez pro děti, který mu mimochodem říká baby punk. Tak třeba si o tom budou zítra povídat, uvidíte. Každopádně, kdybyste to zítra v 9 nestihli, tak si to tak se ničeho nebojte, protože na našich stránkách rokovýradio.cz si to v sekci podcasty pořád můžete pustit hnedka, potom už je tam asi 130 těch dílů nebo kolik. Každopádně jdeme dál. Iron Maiden, Steel Panther a nebo Trautenberg a jejich potužník Senior už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
5: Bolkafest 2026.
4: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Iron Maiden a Run to the Hills, tady ta pecka z roku 82 právě teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin 36 minut, no a to už samozřejmě značí, že už máme konec rokovýho odpoledne, už tady se mnou Jirka. Nazdar, Jirko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, jak se máš dneska, čověče, celý den, jakoby celý den se hlásí, že má venku pršet a nic, prostě.
1: No jasně, ale jako je, to je? Je to tam cítit takový, vysává toto počasí, jo? Je to takový těžký. Jo. Ale včera jsem ti zažil zajímavou věc.
0: Povídej.
1: Přijdu domů. A doma v telce běží hokej.
0: Jasně. A koukal jsi včera?
1: Já už to možná posluchači vědí, já nejsem moc velký jako příznivce ani fotbalu, ani hokeje.
0: Ty brdě.
1: Ale čověče, já jsem ti šel takhle kolem té televize a teď jsem viděl, tyjo, jenom jsem se tak jako otočil a oni nám neuznali góla, ale úplně jasnýho ne.
0: Jasně.
1: Já říkám, jasný. Hernek, fix, nalil jsem si pivo, ty. A už to, co já, tohle, co tam, to, gól! A už jsem jel, už mě, to, mě to chytlo mě to, byl jsem v tom a byl jsem úplně šťastný, že to ty Češi vyhráli.
0: No hele, včera to byl neskutečný zápas, já jsem o tom už tady dneska mluvil, ale ty brďo, to byla taková, to byly jatka úplně,
1: no,
0: ale jak oni do sebe šli, lítali pěsti, ty brďo, všechno.
1: Mě právě tam na to přilákala ta nespravedlnost a potom ještě jako jak ten jeden Švéd toho našeho tyva prostě do brady mu dal hokejkou, jasný krosček. A on mu tam dá zezadu ještě tak přizakop, tyva, že se mu to svezlo po rameni a dostane 5 minut a do konce zápasu. Já jsem říkal, ty tak to ne teda.
0: No jasně.
1: Šel jsem se koukat.
0: No jasně, no. Ale hele, oni, jako fakt to bylo, jak kdyby se ty rozhodčí snažili, aby jsme to prohráli, ale stejně jsme to vyhráli nakonec, jako jo. To bylo to šílený. Hele, uvidíme, co zítra. Zítra máme Itálii, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Mamma mia.
0: Hele, já pustím ještě dalších pár písíček, Pink Floydy, Iron Saver nebo Dana Landu. No a vy už si samozřejmě můžete začít.
1: Volat a psát.
0: Protože bude začínat rok na psání a my se zřížíme zase klasicky zítra od 3.
1: Tak ahoj.
0: Tak čus.
2: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
3: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohožky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá pořádně a sám, k nezaplacení. Doma je teď klid a čistá podlaha. Tak mrkněte na Gapa.cz a udělejte si doma taky pořádek.
4: Gapa.cz. Rohožky pro každého.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
16: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

mixtures bridge.

0: Krby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awara šar!
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu je jich aktuálně sjízdných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody. Kde je situace nejlepší, říká předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák.
10: Jediný místo v republice, kde jakž tak teče voda, tak je Vltava z Vyššího Brodu, protože tam se upouští z Vltavské kaskády. Jinak všude je to spíš pěší výlet z lodí v ruce než jízda po vodě.
9: Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek. To by podle nich mohlo situaci zlepšit. Technická univerzita Ostrava má nového pomocníka. Za 1,5 milionu korun pořídila prvního humanoidního robota. Bude sloužit nejen k výzkumu, ale přispěje i ke vzniku nového studijního předmětu. Zároveň podpoří spolupráci mezi jednotlivými fakultami. Řidiči se dočkají dalšího úseku D7. Půjde o část u Lotouše na Kladensku. Ředitelství silnic a dálnic ho chce zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou autům sloužit příští rok. Stavební práce na dálnici zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Krkonoše jsou jako nové. Během úklidové akce Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krnapů se sbírali asi 2,5 tuny odpadu. Jedním z nalezených předmětů byla třeba i přední náprava z auta. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně. Ze zpráv je to vše. Hezký večer.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Tak ti děkujeme, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám tady předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na středu. Píšou tady, že čekáme oblačno až polojasno a v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk, zejména na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek se můžeme dočkat. No, nejvyšší teploty na 23 a v 1000 metrech na horách stupňů 14.
12: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Pojďme se podívat do ulice Dlážděná v Liberci. Tam se srazila dvě osobní auta vydlážděný. No a v ulici Rudoltická v Mostě tvoří překážku na vozovce osobák v kolejišti. Ještě se podíváme do ulice Nábřeží, nebo na Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut. Tak na všecko dávejte pozor. No a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Rozhodně doražte v pořádku.
13: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
14: Rock Radio. Rock na vzání.
11: Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině a i při úterku nás tady čeká pirátská výprava za muzikou, tedy dvouhodinovka Rok na přání. Pojďme se do ní rovnou pustit, můžete si přát, co chcete, a pokud to tady budu mít, tak vám to samozřejmě zahraju, kdo jsem já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Těší mě a hezký večer. No a samozřejmě vyřídím vaše vzkazy, to ještě snad zvládnu. Tak volejte mi do kapitánské kajuty na 725844424, pište na Messenger a do mailu, a teď úvodem bývalý kudrnáč a současný i budoucí romantik Bon Jovi a jeho pecka Runaway. No a během týhle 3 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě co? Vyplouváme! Juhu!
14: Radio.

0: Tak, to byl Bon Jovi a Runaway a já jsem tady měl, a víte co, já ji tady dokonce, počkejte, já myslím, že nemám, tak mi zmizela. Renatka z Tábora, říkala, že jejímu miláčkovi Vláďovi bolejí záda, je takový z toho špatný, tak že by potřeboval nějakou léčivou píseň. A jelikož vím, že Láďa má strašně rád kabáty, tak samozřejmě, kdo by z kabátnického repertuáru, nebo která by píseň mohla vyléčit, tak to je zcela jasné, je to šaman. Tak abrakadabra, ať tě záda nebolej.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Korpiklány pro Ivku od Honzy, a ti nakopne trocha energie, kterou v poslední době hodně potřebuje. Díky. Hele, Ivko, tak co, dáme víno?
1: Jo, dan víno!
2: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Vše pro bagr, CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr, CZ.
7: Ceny rostou.

0: Easy, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na One Like You, jasně, každý jsme úplně originál, zvláště tady na Rock Radio, přátelé. Máme tady další písně a příspěvky od vás do našeho pořadu. Rok na přání, kdy si vlastně můžeme dělat skoro, co chceme, a to je dobře, přátelé. Tak, dáme si starou pravdu, a to, že svět patří těm, co se neposerou. Za chvilku nám o tom zaspívá písničku od Tahereš, samozřejmě s celým alkoholem. No a tak si to přál Juska, který by to chtěl zahrát pro nás dva, tak my dva to víme, že jo, to je jasný. Ale třeba to ještě neví Kája Strutnova, co? Kájo.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: No, tak to byla píseň, tady nás furt někdo staví do haptáku, že jo, tadyhle. Nejdřív to byly, myslím, že ty All That Remains, Stand Up, teďka zase pan Lindemann, Steauf. No, Hergot, dáme si něco od Avenged Sevenfold, aby jsme to narovnali. Tak, o ty si tady napsal Milan Danihel, ahoj, her kaptán, ahoj, zpátky. Konečně padla a cesta domů k pivu. No, výborný plán, šli by Avenged Sevenfold, ty by teda šli Himmel, Hergot, goddamn.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yes!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
22: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
23: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Já nevím, jak vám, ale mě takhle ta Afrika úplně stačí do ouška, takhle z dálky, pohodička. To byly Toutou. No a teď si pojďme dát zase českou píseň do uší a narty. O tu se postaral o českou píseň Petr Němec, co si budeme povídat. A napsal: Čau kapitáne, zahraj holku zrzavou od Harley a bylo by to pro všechny své raďáky, ať mi jde štípání dřeva od ruky a sekera sviští. To je super. Mohl bys nám natočit nějaký video, ale nesekni se, prosím tě. Díky, jste super rádio, Petr. No a ty jsi super posluchač, Petře. Tak ať ti to seká, a než to tady rozseká zrzavá holka, tak prosím vás, tradiční výzva, zamyslete se, zapojte své mozkové závity, pokud chcete zahrát píseň na přání dneska na sichr po 7 hodině, vymyslete opět pro časové znamení nějaký jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. To je celý.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Pěkný synťáček na závěr, jen co je pravda. Přátelé, pojďme si ještě trošku osolit závěr první hodiny. To nám zařídil tady Jarda Kunt, který napsal: ahoj, kapitáne Jirko, přijít dobrou náladu při práci. Jo, tu já mám. A šlo by bacit do éteru Dimitria nějakou pohodičku? Jemnou, třeba zítřek nám někdo neslíbí, nebo tak podobně. Pro tebe do studia a pro všechny dobré lidi, kteří poslouchají Super Rock Radio, a pro moji manželku Marii, která se teď stará o grill. Ale ty bláho, to má Marie tu nejdůležitější funkci a dělá bohulibou činnost. Marie, dobře se starej o ten grill a já ti pouštím ty Dimitry. Nelekni se, jo?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Sara sekistali snare. Klokkan arhju. Omni inter har in vagot better. Nurire kan ilara ospela hockey. Tak, přátelé, tohle bylo samozřejmě naše časové znamení, které nám dneska hlásilo švédsky a znělo to v češtině. Milí posluchači, je 7 hodin, pokud nemáte nic lepšího, milí čeští posluchači, pozor, je 7 hodin, pokud nemáte nic lepšího na práci, mohli byste nás prosím naučit, jak se hraje hokej. Tak, to nám tady vymyslel posluchač Roman, který by za to chtěl zahrát nějakou švédskou kapelu. Pokud by to vyšlo. Tak já myslím, že to krásně sedlo vzhledem k tomu včerejšku, co se odehrálo. Hokej se naučíte, kluci švédský, nebojte se, a nějaký Švédy si zahrajem i za chviličku po kysácích, který nám odpalujou naši první, naši druhou půlku roku na přání s peckou God Gave Rock and Roll to You.

0: člověče, Bůh ti dal rock'n'roll a kolikrát, když to slyšíte, tak si říkáš, no a podívejte, co jsi z toho udělal, člověče. Bůh ti dal rock'n'roll a podívej si, co jsi z toho udělal. Tak, to určitě nebyl případ kysáků, tahle odrhovačka se jim náhodou krásně povedla. No a my si jdeme dát nějakou tu švédskou kapelu. Tak co jsem pro Romana vymyslel? Já jsem se zamyslel, chytnul jsem se takhle za čelo a říkám si, ty vláho, co bychom si mohli dát, co tady nehrajem furt? No, vzhledem k tomu, že myslím, že uslyšíme ještě nějaký Hammerfall v téhle hodince, ty tady hrajeme často, tak mě napadla banda přímo ze Stockholmu, která tam byla založena v roce 1989 a jmenuje se Clawfinger. No a my si od nich dáme loňskou věc, v podstatě novinku, která se jmenuje Scum.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: půle vašeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání je již v plném proudu, pokud jste si stačili povšimnout, a pokud ne, tak vám to říkám. Tak přátelé, co si dáme po kapele Polipsi Dynamit a jejich Pet Sedinej? No, dáme si něco českého a mám tady pro vás dvojitý zásah, jako tenkrát v tom filmu s Van Dammem, Double Impact. Tak, dovolali jste se a ještě jste mi napsali mail a o co? No, o kapelu Traktor a o píseň Letokruhy. Tak nejdřív volal Kuba. Ten říkal, že tahle píseň je rozhodně od Sofinky a je speciálně pro maminku Lucinku. Do toho mi tady ještě psal nějaký oslavenec a byl to Martin Skopalík. Dobrý večer, chtěl bych vás poprosit o písničku na přání. Je mi dnes 56 let. Od kapely Traktor Letokruhy děkuji, rocker Martin z Olomouce. Zdravím do mé rudné Olomouci a Martine, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

Už je to tak, to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle a posle

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc, nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
4: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. House

0: Jirko, soustřeď se, ať to nepoděláš jako včera. Teď nám dohráli Green Day a 21st Century Breakdown. Posloucháte Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, tentokrát jsem to skoro nesplet. No a co si půjdem dát dál? Velmi zajímavou věc, která mě pobavila. Milan Kiš napsal pro jistotu i na Messenger i mailem. Ahoj, zahrejte prosím Kamnářům, ať už to zabalí a jdou na pivo. Děkujem. Hrajte dál cokoliv jak teď. Ne, panáčku. Já tady mám přesně pro Kamnáře speciální píseň a ta je od kapely Odysea a Kamnáři, vy už konečně můžete jít na pivo. Zabalte to. Kamna kouří.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Hammerfall a takhle se prý dělá ve Švédsku rock. No tak rock asi ve Švédsku dělat uměj, ale hokej moc ne. No nic, nebudeme rýpat a pojďme si dát další píseň, tentokrát takovou jemnou, romantickou. Psal mi pan otec Richard Tuma mail. Ahoj Jirko, prosím tě, šlo by zahrát Saigon Kick pro mou manželku a mé krásné děti Sofinku a Matyáška. Všechny moc miluji a aby to se mnou vydrželi co nejdéle. A samozřejmě pro tebe a celou rockovou rodinu, protože Rock Radio je rocková rodina. Děkuji moc krát, Richard. Richarde, ty jsi moudrý muž a jistě máš i stejně moudrou ženu. Do toho máš krásné děti, tak co víc si přát. Snad jenom ty Saigon Kick a pecku Love is on the way. To je pro vás, rodinko.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Duší vám zní libé tóny vašeho oblíbeného rock rádia a konkrétně váš oblíbený pořad Rock na přání, který už se pomaličku chýlí ke konci, ale ještě se do něj něco vejde. Tohle byly Nightwishové Bye Bye Beautiful a teď budeme hrát zase hezky česky a o to se tady postarala Martina Šodová, která napsala: ahoj, prosím o zahrání písničky Moulin Rouge od kapely Panoptiko pro mého milovaného tátu. Táta se jmenuje Martin a je z Jahodova. Moc děkuji. A tak je to pro vás do rádia. Jste boží. No tak to zase děkujeme my, Martino. Milý táto, z Paříže až do Jahodova za tebou posíláme Moulin Rouge.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

Tak je to opět tady. To nám to uteklo, co dneska. Já jsem se teda bavil, já doufám, že vy taky. Máme už za pár minutek 8 hodinu. Tak to zase rozšvihneme a půjdeme si každý po svým. Na závěr plním přání Vaškovi Hovorkovi, který chtěl původně, to je zajímavý přesah, chtěl původně Panoptiko. A když jsme neměli tu píseň, kterou on přesně jako chtěl, tak říkal, víš co, tak mi tam pust radši Slayer. A říkám, no to je dobrá volba, příteli. No a komu ty Slayer pustíme, jsem se ptal a on říkal, hele, já bych to chtěl nechat zahrát všem zdravotně postiženým, kteří jsou na tom tak, že nemůžou třeba na festiáky a na koncerty a do kotle a na tyhle ty hudební akce. Já jsem říkal, jasně no. Kapelu Slayer poslouchá široká škála lidí. Zdraví, postižený, mladý, starý, ženský, chlapy. Dál to jmenovat nebudu v téhle době, protože se v tom ani nevyznám, tak abych se do toho nezamotal. Ale zkrátka pro ty, kteří třeba nemůžou jít na koncert, nedovoluje jim to jejich zdravotní stav, tak pro ty je tu Rock Radio. A tady si klidně můžeme dát ty Slayer právě. Dneska jsem pro vás vybral speciálně pecku, takovou klasickou Seasons in the Abyss. No a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se na vás zítra ve středečním speciálu Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevyhoď, nic tě neudělal.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Už jen 9 dní a můžete vyrazit na patrně největší sraz v zemích Koruny České a markrabství Moravského, konkrétně na Mušovská jezera, do kempu v Pasohlávkách, kde bude tradiční Eurobike Fest. Důvodu, proč tam vyrazit, může být několik, ale jako největší lákadlo se mi už pár let jeví line-up, protože ruku na srdce

0: Krátce, co by za to dal nejeden hudební festival, kdyby měl takový namátkou Alkehol, Arakain, Panoptico, Proteus, legendární SPS, Loreta a mě osobně těší nejvíc účast kultovní Inzánie. No a pak jsou tady ty další věci, jako FMX Show, letos v čele s bratry Podmolovými. Čeká vás ale i možnost vyzkoušet si, jaké je to zachraňovat lidské životy. To Spartou Motosraz 155. Tradicí se už na Eurobike Festu staly bojové sporty. Co se týče porušování fyzikálních zákonů, tak od toho bude na Eurobike Festu Martin Čonka, který předvede, že od zisku Red Bull Air Race rozhodně nezapomněl nic ze svých schopností. Bylo-li by třeba nové kérky, i to si můžete v pasohlávkách splnit. Stejně jako doplnit rockersko-motorkářský šetník. No a kdyby vám z toho všeho dění na Eurobike Festu šla hlava kolem, Jižní Morava nabízí kotel možností, kam na chvilku vyrazit vyčistit si lebeňu. Namátkou Lednice, Mikulov, za Fortelnou Babou do Dolních Věstonic prostě nehrozí, že se stihnete nudit. Takže program mezi 28. a 31. květencem dorazit do pasohlávek.
1: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

kostela. Zřím do tváře. Zřím do tváře padlého výsadkáře.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: vás s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by se museli jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infané tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vy znáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovu mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi, si ho umej, do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.